toy na wonyina asia fa na impoframu mumbi a etsem frama a emuya din a refresh roba na ebese efie a wotimu no ma na kotrama a wapa pa mu a etse oja yiyi tsira wo na ebese si wo wotifu.